0: doch a jehe dúsocht ein medin.
1: Agus vi tódina ma.
0: An sille kélek.
1: Agus vi tódina ma gur sille kélek in beidir bejarta vel.
0: Oh, sille spit.
1: Ní tá dátra bara
0: ná sa láve ach tá leis án agus nu dá meach dunne brach a fúlaganne go mé a tó dúnta ná fiad pá gocail de meach sláidánar tá an brach ar na súla ar na fáí.
1: Úte.
0: Bí siad ceil gá te le
1: cechan agus sé dírchanna le bhna le bhfuil Tá focail cechan tá agus tá sé bu fós mar deire.
2: Tá an seo an teanil
1: agus ar cechanna bheitthe.
2: Céad lunga bhí an lunga bhí gíthe agus an céad lunga an bunocul atána.
1: Tá
2: legan a héagsa le leis.
1: Aha. So céad lunga. An céad
2: í sé. Ná na céalana hidir siad.
1: Aha.
2: Sí sin.
1: Galar an tealú a...
3: Ag ma fi tearan sin, vi tú fíor hef pún sile tá ag... Tá ag leir ína chaid sile.
0: Á, seach, so am gúr S-E-I-A-E.
3: Well, spéidir é, sile, chunig mennáit a gín sile, agus sile, tú gúr sile na gálan ag níl samfaid a sin, G-C-E-A-L-A-N-N.
1: Tán céala chun fósán á bhúl.
3: Well, sleig a bérod céala. Ach, dúr sé gúr a leisán cínta, agus gúr chéad siad rás comán gúr a leisán, eir na fáinheachí, agus eir na gúrín ígus mar sin. Agus rúdí eile. Ach shelle na gallan vitu kiro. Ach ingenieur ta shelle an freshen tan fakul shelle natriele kasum shelle na hornen kurgas.
1: Ja.
3: Was hele sche martir hafushki un hies
1: so na hornen
3: ach shelle na hornen.
0: Ja. Aber du doch shelle nos.
3: Sag aber. Das viel war beuid. Ach tan shelle gus shelle an.
0: Ós a caintir sin leis tá leis a deanga sílun stócha madra. Agus hodós cunum na dvíma dár lenaí agus dá meach chosgear agus gynianach sí braian agus gynach reich sí meach sí dolchan aincise lidpua an madra i laipa agus a gynianach agus fi leis a tzan.
3: Nishnadas Nes níl sam cead a víz a chíní sé sin ar dús ach bóra masl rog a running dog a ví an annig cínt. Sí, mai fyrir gyrannig cínt cás a dánig sé sin agus dút sé an simplí dút sé maach fín tíir sa tín ma dyr ha ní ra na nepís cho farsin agus sa tá sé dynis agus viach na gaid
1: Ní
3: chan gasúil ma dyr ha Níl sam úl sé sin fyr nú bregach ach sé dan nôn a ví sa rúd gra dynach Cech yn iarham eich, na'r dîfes ar y dynnu gos gwrw sia rwychi, wysad, running dog, na'r rand a chlwych eich.
1: Sa.
3: Nis nil y samr, rwys eich yn ffyr.
1: Sa.
0: O, boel, rwy ffocl ag y bael, yn i'r mes mae dag o gwmwyd.
1: Sa. Wad o'n sia, syngeil i'r ffrysyn ach, yn i'r mes o wad dag o gwmwyd.
0: Sa, yn i'r mes mae dag o'ch eich.
1: Sa, ysdych yn ydy, mae'r bwyan, fes ar y madr gyda o'r bel i ele, mae'r dyr, mae'r bwyl y tŵm o wad, bwyl y tŵm o hen, agos mae'r siadu, agos gwyl yn dar o da, nach yn erlis yn asol, mae'r dyr, gwyl yn da. Gwyl yn da
0: iagon an. Fi mae'r dyr ffa nursery rhaim, y gynnu. Mae ar yn asasnig, bwyl y fwg, siach yn y madra. Mae'r fi di sin ar y caint yn pig in the parlour. Agos dro fesa cwyta. Agos anna fesa cwyta madra, agos iad y petaich lys y madra. Ach, dyis dw fiwch na heir, yn ygy petaich lys y mwyc. Mae'r tog yn y mwyc, agos y petaich lys y mwyc sy'n e, mae'r hyl i di sy'n gwybod byg.
1: Gwmwyd i rai.
3: Ta ffocol o wan anna, Liam, ni ti'n rhwta, sgontioch. Nw, na chwl sy'n sinig i'n nad i'n gynnu'n sy'n sy'n hwgti sgontioch e'r sy'n leisrwch i bagwe.
1: Sy'n?
3: Nw, sy'n sgwyl sy'n lypw, gos tegyn sy'n on le rost y grein, ach yma lem sy'n rŵr adwr sy'n. Ach, ta'n sgoyn ish yn ffrysyn mynd i'r sgoyn ish yn glynyn ach, wylwg sgoyn ish yn gyrra sgoyn ish yn gyrra sgoyn ish yn gyrra sgoyn ish yn gyrra sgoyn ish yn sgoyn ish yn gyrra sgoyn ish Cwyl, tani. Mae cilyn sy'n sgontio, grwyg sgontio nhw, creu sgontio nhw, casog sgontio nhw, sychir sgontio nhw,

Sinanish PC as an tafad nu hogamur an gireann na walelin while mid soron o milgan in shin ed an concertin agus morin nic robin in shin ed an clarinet agus pisa as a frank a chole mid caste in shinacup sinan tin pisa keol nach will coma a copain agus Frederick Paris a chom in keon shin agus a caste ga jas in shin ag soron agus ag morin agus not jas a hagan san concertin agus an Clarinet a dianta a chéile. Hogamor an gri an wale lín an tánam tar a tafad nú, ta se la fóla nisha gila ordu eir Bandcamp. Agus píxin a wán eile an as tronóna in iof agus anwyn i sibolach blasio beg gó agus siaf a sibon chodela gó le gwna dyn ar y feis se lwg sgil tamach yn sy'n soron yn sy'n rhysd ar y gantor tîn tam wyrin ed on fidil agus tam macdaro o ffeilon yn y dant yn sy'n mizuki Ciaran Slattery ed on manjo agus Conal Duffy ed on arldawrd agus casa siad pisa ed y dwgan siad the mid-European pre-jousting ceili. Thank you.

Stóhigarsson kandana glóriis fara hann ikka ma on tíu sá tíri. Pædrik mekna kildu vín sérna sænagra agus leitja kæn leidin tíli. Agus þessum gólin nín an þessi múnan hóra mú hinn sérna sænard aglis agus bín sí genu obar vórlis a hóra mú fæla tír kænin. Sérna mekk kopla kornfýpa dífin isla Katharn McVoy erinjad ag vór an home ruler agus the ebb tide an lan mara ag trev.

0: 15 milliún i gargiláin agus i gloch na cuiilte chomá. Agus sochar sochar dunis. Sochar sochar de cheán í chéalchar nó John Kelleher baintach fid a chuúla chuomh inis cara agus ó achras i mí an gaiir go thuchas be frá thódamh amádach dictóir a bhí chuúlaí a mai an cholaigh ó na séachlog go dtí na seachtalog trthna le ar afan na thochar de dictíon ar haine go chlog is sapéal chríos an tolais i mai an cholaigh as chuirfar corp John Kelleher tíis afrin i relig naomh Oliver. Sochar sochar de bhircha nó Morgan Vicsina Baintach os na dirí go lei agus befra a hódamh ó na séachlog trthna amádach is apéil chobanta na go lei le páideach ar a thochta chlog chuirfa chuirfircha bhicsaoine i relig chobanta mai le bhuarna tíis afran a dó chlog de go dtín. Agus sochar is sochar de Oliver i iarlaithe ó bhaile féle i drá lí agus ó bhaile fuarna ó thuchas befra a hódamh i nómh a dictódamh le dúir drá lí óna le thuir tíis sé go dtí na thochta chlog trthna a seo fir chorp i maidan amádach ag sir sin sapéil bionan sa chur chin ar le thuir tíise de as léfar afran na sochar de ar a haineag chuirfar corp Oliver i iarlaithe tíis an afran i relig anig. Sochar is sochar de unsin fi cúirc ón nuchairig i gcuircaigh agus ó chathair sa bhí nó thuchas ber fá thódamh i nómh a dictódamh chnoc an tampil ar a mórthairín meannach i gcuircaigh idir a chuig as a séachlog trthna léfar afran na sochar de amádach ar a haine chlog is apéil naomh mícheál ar nuchairig as chuirfar corp unsin fi cúirc tíis an afran sa relig áitiúil le sin bina gaibh phríoscailt an deiscirt.
1: Agus anois an amsir bei farin rom on don chodis mód in tíre nhw, bei se scamla an iarhar agus túsgart na tíre, leis an godis fair dan na trefsi greinia a málog na tíre agus narhar. Bei ceofran agus ceo ar na cric agus na sléifte fásta. An tseachta sérge idir seart géim diúg agus cera chéim is fiche Celsius agus sédí gaí vásare a nír a nhás agus anois. Bei na scéalta sport is tíranaí agan ó Tommy O'Halling.
2: Grimil magat a Joe Tasamala kursi downa lichta agus nive Kelly Harrington snomicht ei krivchan na horapa I vesar shul so mulgar on visha mayalar gartu lave. Zeidi si esan downa lichta heiste a darabon ori gruchta leg na klifi olimpicha a baras a fiche fiche keher. Dil si an gro downa lichta a mi na nolig a fiche fiche kug agus rúsi an chruiv nasiun tuk an daru huur deag a mi einyard na bliana sa. Keit nach me Harrington snomicht a Sofia be furin laudzid esan tiyo sa glaka parts in the mask Aoife agus Lisa O'Rourke, Dana Morehouse, Ginny Lahan, Dean Clancy, Jack Marley agus Michaela Walsh. Cwyr tŵs la crwyfach yn hwrpa dyrdyn sy'n hwgan yn siachdw la deg. Cwrs I galfa agus sé Shane Lowry a chroch leis an chreach a'i comartas osgol ta amgen na heiran ar an dúnbeg yn ei. Seasca trí bwylla a chlara fawr I wali agus a criach nhw gomach yn cín a can na himra himra a trí bwylla sfi fwy yn bar. Ein wylia ag chyn cín ar Jocan Neiman agus Patrick Reed. Chreach na tam a cibin sa cwgw hats ar ie mwylla fwy yn bar. Ta Lowry bwki sôs gydi ifr I carach hian anis ar awrd fiwntis dawnda na nimrwyri. Ta Rory McIlroy fosig ifr do tif hir gus Scotty Scheffler. Cwrs I sacr agus bei Cliffhwan sy'n brif rin her sôl o nocht tŵr y Leeds a yr Newcastle ag bohr Elland ag y hocht o chlwg. Imra ffwr chyrwch lyfa sy'n brif rin sy'n trai electricity yn tros y maile o nocht be dŵn delgan sy'n maile da glyfa na'n lyf parac imra siol vrin sy'n maile o gynnyg rwyhe da be gaile es baile da glyfa la rwgir I chligi agus be cahir gyrra y test o loes da glyfa la port lorig a cwrwyr tŵs nes da glyfa sy'n arfad e carwg yn hocht. Pell gaelach agus tan tarant ian tagan abauti caru canas o grif hinsir pell yn y gaelifau. Be mwcalyn, be siatsyn y tŵr zai ar ingreg al mael ocha, bael ych lawr, be siatsyn y gymwrts yn ei anach cwen, bo hwn y tro crwc na carach be siad lawach dar ard, agus tŵr o corafinia ai ar wyna fe manistr crwc mwy. Agus tan tarant ian tagan abauti caru canas o grif idr fanach pellach yma, yn spidol le nif Michal, Michal Brannach tŵr o siadau ar fynlach, o'r mor mewri be siatsyn y tŵr zai ar nif Brendan, agus tŵr o cahilistran ai ar ilan o adag. Sy'n nhw yn tarant gan about I carw canys o grif hyn sy'r pelle hwn yn ôl trwnnw yn ei chyma. Nif Michal le glan tŵli, Sean McCool, be siatyn le gwy dod, be Cliff Morenchyn edrych nif Connell agos Cilchara, agos nif awnan be siatyn leis yn glochon lia. Agos sy'n tarant gan about I le canys o grif idr fanach pelle yn hwn yn ôl. Bert le is nif Parach is gychwyn, agos Malin leis yn garan donach agos I gyrri. Tan y croci trid gyd I Cliff canys sy'n sy'n y glob, chriach na sy'n dar chosgwr leis yn y gael heis am brysio yn ei na croci hyn fiche cúg na gael dó fiche dó a sé na croci a bhí a celora héis na kicka na Erika tíor sa dai ar an ráhúr sa glyfi canis da dó na sa hugan agus sa tfosa Champini idzvanach kieri héis a múa ed chilchumín i gilárn i nye leis an skór na

Tá Dermot Byrne geistach linn tróna agus Tommy Kitt geistach linn amun cránach nóna ngál agus deastu si bevel linn agus húgúr si bebaan tánuva sa gól tróna inniuv ma tá einan a gero táda rálinn arnú is fyrir líb teiksachar eit kúgi hín kúgi kúgi trí nó hókta kárni a hókta hókt óna sé chondi an leifir WhatsApp náði hókta sát náði trí a dó kúgi kúg a kúg a kúg nú kjólbín eg rti.ie Tuk mynd i'r eisiau gymni yn rhofile agos y cad, agos siodd

Andas an gearchalas a glán Shelini, the maid in the cherry tree, agus bro an breakfasta moch nó boil the breakfast early a chola maid in sin ó hrúpa choltas kioltri éirin hoge a nai ar verka simlíon chávíle agus a cahar. Julian Max Gologi geistach leint tronóna in yof kiol jas go chronóna meon fóver dyrsa ma hu Julian geistach leint hall in sin Ngilford sasana agus sulain gul tu kanyal gama agus subant ta sasa as a seal gajivan agus nyar stela kiolain e dyrsa agus in leichlog ma cha eina nelig e hiorolin ta ma dyna meon hosial ta freshen agus is braolin kwashtal web gajivan agus sintach chofada o wale vins kajagi geistach lein agus bíl mwyd i gwni sosta yma chwyrn sib tacht yr eich dain so na bych drwgol o behori y gwael y dan gwael lein Brenda McGlinchy a chlosis mwyd yn sianis yr dws agus ta Joey Doyle yn y hanta yr y flwt agus casa siad gho reel yn siach casta gymol Tom Keane's reel yn cheidion agus Bobby Casey's yn dor y cion.